0: Posledná menšina pošestí, tu je serbský rozvoz Blanka Funcina, vás tež stroji z přeladku do vusovania. Dobré ranie, Blanka.
1: Hej, dobré ranie, vítejte. Kak dječi poprom pravé serbskú drastu zvoblikáš abu strastčíš? To chce si dundak dženca ráno odkryč na podžovičích to bude? S čím zabíra som hodina pundželu ráno? Nic ráno, pundželu večer v zadku lítiš to dženca ráno zoniče. A serbská vyša šula budeš inko trašak svedči lieca v 80. vopstače. Jedna ze zriadoňu je v tutom týdženu našim studiu pobyla, kak to byl krutke zječe za vás mame. A za niektoré menšiny, že vám Jan Reho praje, že môžete konc týdženia tomu přiľadovať, kak napríklad za búlom honia.
0: No a když nic zbúl, potom je mie metanie. To je mače tojšto možnosťou a skvárnosťou. Like floating in the ocean, people need the poison. 3 a.m. you just touch my hand.

Gute mir svet so verci. Ist Anno Mario Brettschneideris Gensarano. Ist Mario Matz Zenitisch, Tui Bosmio. Aber es ist Gubino Holzo, Dokal Gesch, Doe Wischer Schula Wortlitze. No, a Sapska Stutschka. So poskyči vám tiež přes Boženu Pjaršec, kompozíciu Enje Bobanec a Friedricha Steinkehaus z Berlína. Texty napísal Peter Gieswauk a šor klinčí pod hesvom Sapska hudžba šúče a přeco siču sama zaso tam. Božena Pjaršec.

0: Prinzčinu vas trojimo. Cimičine pobjedel knase dom.
1: NDR Sachsa, serbski rozvoz.
0: Sport. Z Janom Rehorjom.
2: Stara volejbulová garda športového tovarstva Viktorie Worklec přijotuje so aktuálne za wulke finále rejneje doby 5:20-6:20. Hišče dve úspěšné hry pobrachuje tej rajariam a rajarce Marii Grundajec k titule okresného mistra. V športovni při kamenskim letanišču zetkaja so sredu 20. rožovnika 4 najlepše volejbulové mústva aktuálneje sezóny ze štaflou Sever a Vukot. Potom převedu cilky z Našec, Kamenca, Budešina a Worklec semifinále a končnú rúvo titul okresného mistra. Od večera 7. raje ceče mústvo Viktorie najprede přečivo hosčom z Našec. Jeli Worklečenio po finále do budu, nastupia oni od večera 10. přečivo do večeri R, MSV Budešin, OSSV Kamenc. Vinovatostne koparske R Dženca a Jutze. V Kulove reka Dženca od popodnju Cioch modrobili Kulov TSV Počnica. Hosčo z Počnice dobia ponje depkovač za bychu ve okresni vyšeli za vostali, hosčičelam pobrachuje depk za zvostače v rajnej klasy. V samstvom času nastupí prvnje koparske mústvo športové jednotky Kruščice pola načelníka v Dobruši a raje tam přečuvo mústvu športového tovarstva Našec Dobruša. Jutze nedźelu raje so od 14:00. V měsće reka Budesa Budešin Germania Halberstadt, v Bivej Nimsce Bila rajne zjednočenstvo Biva Kunorsdorf rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice a v Pančicach športové tovarstvo Marina Vězda Motor Kumwout. Serbski koparski derby prvnjeho koparskeho mústva športového tovarstva Radvor přečuvo druhému mústvu športové jednotky Kruščice zavězda sudnik Sven Ludwig Jutze po poudňu Cioch. V samstnom času očakuje nebelčinjo rezervu z vulkých redoriec.

0: prejovali su čo radiš v koniecach tam na vosobitých rejach po húčbe v 80-tych a 90-tych let. No a když se porejoval, to môžeš potom tiež raz nešto zameniť menúce so s opačným kolesom si domoj dojedeš. Moda Holca je so tu pola nás dženca rano pšízevýva a je prajúva moje bieve skot koleso je preč, ale za to ste tam druhá karka, kotraž mi nesúša. Po takým poladajčeno dženca rano raz dopodňa do vašeho travinka tam, kdež mače tišava kolesa stejo a poladajče hač si voprodže pravé koleso sobu domoj zalídeš nic. Potom dovesče je zaso dokonec Ratľubie tam na dvo, na domizniský dvo a zmiče si vaše tamne sobu a vostajče ty mody holce je bive skot koleso. Po takým poladajče do vašeho travinka hač milite pravé koleso sobu a dež nic potom dovesče je Ratľubie zaso ročo.
1: Zatkula. Ta jedna pua 2000 metrov, nikto druhý zúčie šar s komputerom jako přečunik a zaso nikto druhý piastuje s druhými kuždy týdžen. Môj Franca chceme vedieť, što serbská modžina činí, když runie na rejachnie. Kotroho vie mače, što rade činíče, s čím zabývače čas, abo vukneče celý dový deň za šulu abo študi? Píseče nám šes Instagram a nezabúčte na žaden pát večer v 8 rádio zapíknuť.
2: Zatkula.
3: Nic zabič.
4: Pončelo večer.

0: z dybkom na půl sedmiše.
1: Srbský rozhlas. Pověstře. V studiu Blanka Funcina.
2: Dobré ráno. Proby za letošu staviznu vo Krabače v Gorjave samoty Čornom Kumcu sú sa v tutom týdženu zahajili. Kajž zdieli jednačel Krabatovo mňa Anton Fuchs, skutkuje lieca 260 šlejských a vosom profiúch dživadelníku verie sobu. Najmočší je 9 a najstarší 9 a 70 let staré. Za letošu inscenáciu sú viacere variante evangelskej vojorúskej národnej trasty za jevišču zajevišću potrebu a spěšne přeoblikanje zešić dali. Vojerovska županka Gabriela Linakova pomarajarjam ze serbským vurekovanjom a je džele rajnych tekstu a za rus komponovanych spěvu do serbšine přeloživa. Mjesto konesto sobu skutkovacimi su přez 20 hotvančů, kiž vod 27. junija ve 18. predstajenjach sobu skutkuje. Nowa kriminálka za dzieci čipne nosy mysteriózne roženia spera Lubina Hajduk Velikovičuje je ľudom nakladnictve domovina vujšva. 190 stronov obšiaca ilustruana knia v krutej viazbie je votnetka mez druhým Smolerec knihani na předajn. Kaž serbske noviny pisaja votmije so premierna prezentácia kunstmije serbským gymnáziu Budešin. Strowotniske zarjady startuja z doladowaniom kupanskich wodžiznu Sakske. Hač do konca kupanskej sezony septembru beru pravidłownie próby wody mez druhým z Budesko-Spiato jezora z Olby lesnej kupele Nižese, kaž tež z Berwoudsko a Linjansko jezora. To je strowotniske ministerstvo připojedziło. Próby přepytuja so vo sebe na kulibakterie a modre mokrizne, zo bychu so strachy s časom spoznali. Ve Sakske je 20 riečnych zavierov a nedešich z vodu pelnených jamu jako kupanske vodžizne EU vupokazane. Hornikečanski jezo pola Vojerec tuti sezonje nekontroluja, dokež tu za niruanske dživa beža. Loni miachu sakske kupanske vodžizne převážne vupirnu kvalitu vode. Při sedlišćanskim jezoru, najväčšim ve Vužijskej jezorine, ste so tydženja nowej atrakcii vo Tyrejoj. Severne krajne marki, tak menovaného zerzaweho huzdža, přeprošujete vopytovarju netko nowe informacijske stejšťo a puhace mostčik k přebyvanju. Cokunje bunjeđe 600 posta 1000 euro investovane, spěchovane od Zvierska a kraja Braniborskije. Pfuatse mostčik saha 160 metrů daloko do jezora a skeči viacere přistavnišća za vodošportovcu. Nowe infodybk je jako vodpočnišćo myslene a informuje vo staviznach bivšeje jamy a vo vuviču přirody kua okolo sedlišćansko jezora. Za letuše putnikovanje dječi Zorelsko biskopstva pytaja kuloske vosadže nuclihi. Kajž franskim lišče kuloske vosade pisaja, maja dječi prinjo do sedmoletnika svojbach přenocuvač. Putnikovanje dječi do Rožanta votmije so na druhým koncu tydženja v juniju. Na programe steja zromadne spevanje, modlenje a zromadne ry. Viac informaciju su na internetovej strone Zorelsko biskopstva vozevene. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hez počatnje převažne pomročeno běhu dňa, můho so potom tež 10 raz slunco pokazač, maksimálne 16 stopňu dženca. Jutro potom menim ročelu, ostane sucho a viace slunca dešli dženca, 17 stopňu.
3: Bez hačenio startujete do džensnišeho dňa, dešli dobiče tež snano na autodrohu Štonače abo Cínače, dobru jezbu. Hevak, sme docpijomne 0591 7400 abo tež přes čet.
1: Serbský rozvoz.
3: 4 po napusetných.

0: Po samičino po napu sedmiše. Vecečko kopaski Lize Nimske, Lada Dženca, desatce přivísniku FC Energie Kočobus na Rů Jan Regensburg přečivo FC Energie, když bunže za Vůžičanu vo postup etážu vyše a to do druhé ligy, z kterých jsou Kočobuženě od 2014 zestupili. To nebo tam nebude pak snano tež na Rů FC Hanze Rostock ve Zabrückenje ládač cilk Hanze má měnující tejšíše šanze na relegacijské místno a s tým na postup. Náš sportový reporter Jan Reho je nedávno se s českým rajerijom Hanze Rostock Janom Mederom porečal a se jeho oprašal, hač vostanje v nový rajny době v Rostocku abo hač ročí se do Prahy k domorodnému klubi Sparta Praha. A to je jemu Jan Mederek.
1: To je dobrá otázka, na kterou rád bych odpověděl, ale bohužel zatím neznám tu odpověď.
2: Dobré prašení, ale bohužel neznají odmluvu. Dubíme lánač, kak se šo vůvíje. Tež klub sám čaká na to, kak se sezóna skončí. Víříme ještě do toho, co postupíme. Ráde bych vám dokladnějšou odmluvil, tež bych to viděl.
1: Ubíhá taky, ale momentálně rád bych vám něco řekl, ale bohužel fakt nic nevím.
0: No, to by Jan Meder, profikopa FC Hanze Rostock, veri přečivo mužstvo Jan Regensburg, konc apríla pak by se Jan Meder se správem kolieniu bohužel kšížne pas k tornu, tak zo Čecha netko znamenča pol leta vupadne a v Rostocku tiež vostanie. 10 minút po napol sedmiche.

Andreas Kiesling, Nicole Simonetz, Stan de Montpoholi, potom je to Josefina Prečnec, šo zvostanie až krička nádžije. Ach, to byže čera dobrá nalada tam v koniecach, to môžeš si predstaviť. Frank Viesela, ještě dnes ráno tu pola nás v srbským rozvosu spívam.

0: Kulturné impresie letošného Eurovision Song Contesta je to skupina Satoshi z Moldavijskeje, kýž s tým titulom svoj kraj Jensaviča zastupuje, že sač menšinou posetemiche. Sredu sú šulerio Serbskej vyššej šule Budešin tupala nás v studiu pobyli, o tým z čečera hižo naši programy je slyšeli a lica svedčí menúce šula svoj 80. jubilej. A to maja nešto v osebi toho plánovanie samo sovie Beno Šota, je ich sredu sobu převodžal a vieš, to za svedčen šitko přihotuja.
1: Mače rene staré fota ze šulského časa, snano ište dživove zešiju, knikeku namakanku, abo samo zapisk vúčorja dženiku. Šulorjo, vúčorjo, cva vyša šula mieri so na nedešich, ki sú ze serbskej vyšej šulu zjazani, a to nic jenoš šulorjo, ale snano tež redžarka abo domovnik. Heslo jubileja menujce budže Naša šula čera, dženca a júce. A rune za to pýtaja budesce šulorio za materiálom nedešich, kýž sú šuli dževali abo do neje kodžili. Učaka Alenka Šmitová přijote za svedžen konc septembra z počátku oktobra sobu převodžuje.
2: My plánujeme jen v ústajencu zromadne ze Serbským institutom. Naši šulorio přijotuja v Serbským instituče konc junia jen v ústajencu k 80-letnému obstaču. Dále dživáme na jenom filme o naši šuli a my tež, abo naši šulorio lepe prajene, sú zbasnili jen šulský spiev.
1: Dále cedža šulorio rejovač a snano tež ište v osebitu brošu. Šoku zestaječ. To pak je odvisné od toho, keľko materiála dostanú. Zobichu starších a džedov a vôkov vabili svoje dokumenty přesledžič, sú studiu serbského rozhlasa krotký video natočili ako namovu.
3: Pomhaj nám, nejdeších, šuliajov, učajov a všetkých, kýž sú pola nás dživali na makač.
4: Znáš nekto, kýž ma stavit ženik abo fota.
5: Abo kýž ma zajímavú story za nás,
6: čeče je nám pod tutým linkom.
1: Celé video namakáče tež na našej internetovej strone a na našej app. Přihod a natočenie videa byšte za serbsce vúknacech v osebite vúžadanie praji učoka Alenka Šmitová.
2: Vúľka kvalba na našich budeských šulorio, abo zde z okolíne, oni sú so převinli, oni sú so pokazali, rúne v našim času nie je tak ľohko šuloro namakač, kociš cedža niče so v médiách pokazač. Za nás byšte to jeden vúľký krok médiu okupovania tež, oni sú videli, keko dživa tež sa tým cí, taký klip poriadne přihotovať, jen skript písať a potom tie zrealizovať a ešte cíjať.
1: S dobom cedža s časovými svedkami porečeč, kak sú za svoj čas serbskú vyššiu šulu Budešine doživili a se ju pomiatku zžaržili.
0: Beno Šota je převodžal šulerio serbskej vyššej šule Budešin, kýž přihotuje letuši 80. jubilej šule konc septembra a z počátku oktobra. Za to sledža netko v staviznách šule, kýž je připola prajne cí stácie v mieste Miva. Spočatne napřečo džencišemu hotelej vosrič mesta při bohatej ježi, pozdišo na celnišču a netko na listovi, kdež je serbský šulský a zetkavanský centrum. Nedom je bydl k navozom.

0: Nie, mije, metania, čím važnejšie je, zo národná drasta dere sedí. Hotvenča Katrin Matkic holcam, mačokam a vôkam dženca pokaza, kak to celé pravé dže. Tabia, s kým nás ty dženca tu prišla?
1: S môj mač.
0: A čo odla?
1: Dokuž moja mač sme paralelna mije metania s jenej hotvenču zotve.
0: A netko se tvoj mač to skončne naukneč, ka ty jeličky sedža, no? Ta bia, što se tebi na ty drastče najlepe ljubi, a što najlepe trojo?
1: Najlepe se myslu te vose, ale ja mi se popram šo ljubi.
0: Ta bia, potaj kim zmuži ta čaka, a zo nadžia, zo je maču nekaune, tež Lena jo dženca z je mamu pšijo, a Lena, što da maš ty do rejane drastče dženca sobu?
2: Šapšku.
0: Kada ta upada, što máš ti do kvietku a do sukne? Što ti máš do barbu?
2: Čo nebylo a píšame.
0: Ty si netko ižo ju kvílu sedžava a čakava, že ta mama o to a odvešta ja najdlie trávo a čo neka.
2: Dameča.
0: Hej, mač Sofia je dženca prišla z drastu, takú drastu si organizovač nie sú a tak lohko, dokáž dešie mi je metanie, po nej nemali šuť, že sam sem času mi je metanie a deči rostu. A z vodke môže si jen drastu organizovať?
3: Na hej, to češko v otroku na drastu šinštu a sme si mu prajeli, my sme rade našu svojsku drastu nie, za je netraši šetce putač a organizovač a ladať a čo posve. A to máme mu sami našu drastu.
0: Když jen to zvučuje alebo vuchne, na čo by je najbolje dživač? Što je jen snadno dženca tiež k tomu naukno?
3: Ja som dobrý tip dostala, vôko zotvána, že môže najlepé tie jevličky sadžiť, tak za so to nešťavé ta drasta, za to poradne sedži, když ti diči ti so hýbeja, harijuja. Ja si musel také dobré lifehacksy jo šon dostal.
0: Tu osrieč tých mačeriu a vôku a holcu je Katrin Matkic. Ona je hutvenča, ižo celé dôho sa dere uznaje, što da je ten najvážnejšie dežde vo sapsku uslikanú trastu.
4: Ja bo rekva, zo sa in dere čuje. Ha so jenom ľubi.
0: Nik so dundak, vizo jara za to zajmuje, kak to pola džiči beži, neke voko mie metanju, so vo sebe sapske holce. Dobre dere čuč ve svoje drašče, nitko za vas tam doma, kiš mače s nano dženca bojúce mie metanje, Katrin Matkic nitko iš raz krutka rozkladže, na čo máš dživať.
4: Sprinja runo hasku, sčant, potom vose dozade sčesač, je kruče se s rianimi abo dobrimi spinkami pšičinč, tak zo vose nevujedu. Drude su njara žičankoj, teto možen te vose do to mokračin se s vodu. Potom vopuški splesč, haj taki francusku vopušku šece na vobit v obokach spleču, ju pon romadže božu do jedna malko vinčka. Ha pon coj nadžija, zo je ta mjeca vujka došč, abo ta prava za tu holcu, ha pon tunce sadžič, haj že je ta voa nimale tak daleko hotova. Kitek, suknu, přišeno rubiško, rubiško přitekač, při kiteku, při rameniach dvojce.
0: Jsem ho neviděla, při rubišce, tam je tak, záde najprve láda, co je sredža, potom prytku sredža romadže šinč, potom jo te vose bíte, še jsem dženca nauknula, při kitelku odspode tak rec rubiško, ha kitel romadže šinč.
4: Abo skýrete suknu, zo opravdu tak tun to rubiško džarži. Aj, zo so ulice nemôže horeka zase z desky vúsunč.
0: Potom žiňte, ako príšodne tá deska, to tiež ešte všetkene tvárnišťo.
4: Aj, deska to triši, hačie pšemavka, pšuvujka, tvrda, alebo nic. Ano, tun sobu zapšieť ze šnúvančkom začinč a potom napravom a na ľivom boku dvie jevilce za skrúčenie.
0: Potom šinde ta riana písaná fala. Što má sa tam vopkeč bohať?
4: Aj zo so fala při suknu boží a deleka popravom sukna, ja ma prajem také centimetr do podra centimetra dlieša hač fala.
0: Přiteka so fala?
4: Aj.
0: Tun čorne band předposledná vec, predáč, že pone na celé mauá k tomu pšinže, čorne band navo, kak doby tun sedeč a tež kak doby má byť.
4: Na kúži pat nic zlieši hač sukna, to je celé jara vážne, ha, haj na koncu kajš jo tu, no, ja prajem najkročšie šon také do kolenu. Hej, hej, tu mám sa všetká pri mieci se štyrými jevličkami, horeka na pravom a na ľivom boku a deleka popravom, také zaušimi všemu.
0: Jako celé posledné tabecky žiči potom ši mieme tanu, abo nakon sú tie žara rade junu zubia, to sú tie bante, kýž tak reco pšiteknú pod brodu. Dáva tam nekejký trik, vo sebe zo žičiu nezubia?
4: šeleke variante. Pazis zapinati jevičku, žnosto začinio, abo tež taki vosibite knefek.
0: A potem se su mačere voki to šo dere naukli, šim holcam nam je metanu vele vesela, a mam išče dobu radu hotvenče na koncu, da še potaki mi je metane potom mimo, potom džiči narodni drasče ne slušaja na skakanski rot abo na trampolin, abo?
4: Nije, to ne bo prođe nic. To je opravdu jedna drasta, ze skotrej so jen dostojne pomalku pohybuje na skankacký rod. Prošu nic.
0: Potekim všem veľa vesela.

0: Hvor var som ich?
1: Srpski rozhlas. Povestje. V studiu Blanka Funcela.
2: Probe za letošu staviznu vo Krabače v Kurjave samote, čornem komcu, sú sa tutem týdženiu zahajili. Kajž zdželi jednačel Krabatova Mina Anton Fuchs kutkuje lieca 26 lajskich a 8 profiúr dživadelníku verie sobu. Najmočí je dživeč a najstarší dživeč a 70 let staré. Za letošu inscenáciu sú viacere variante evangelskej vojerovskej národnej draste za jevišču potrebu a spiešne pšeoblikanie zešič dali. Vojerovská županka Gabriela Linakova pomá rajariam ze serbským vorekovaniom a je džele rajných textu a za rúz komponovaných spevo tiež do serbšine pšeloživa. Miestcovku nesto sobu skutkovacimi sú přes 20 hotvenčov, kýž od 27. junia do ve 18 predstajeniach sobu skutkuja. Nová kriminálka za dječi čipne nosy mysteriózne roženia spera Lubine Hajduk Velikovičovie ledu je ľudovým nakladnictve domovina vyšva. Sto dživeča cicci stronu vopšiaca listruana knia ve krutej viazbe je votnetka miestrujim smolerec kniarni napšedajn. Kaž serbske nujine pisaja votme so premiera kuncmi serbskim gymnáziu Budešine. Strovotnické zariade startuja s doladovaniom kupanských vočisnú Sakske. Hač do konca kupanskej sezóny septembru beru pravidvône probe vody miestrujím z Budesko z Piato jezora z Olbe lesnej kupele Nížese, kaž tiež z Berlovsko a Leniansko jezora. To je strovotnické ministerstvo připovedživo. Probe přepytuja so vo sebe na kolibakterie a modré mokrice, so bychu so strachy s časom spoznali. Sakske je 20 rečných zavieru a nedešich z vodu pelnených jamu ako kupanské vodžizne EU vupokazane. Honikečanské jezo polo Vojerec tutej sezóny nekontroluja, dokáž tu za nirohanské dživa beža. Loni miachu sakske kupanské vodžizne převažne vubiernu kvalitu vody. Při Sedlišćanskim jezoru, najväčším ve Vužejskej jezorine, ste so týdženia nové atrakcii vo teorivoj. Severné krajné marky tak menovaného zrzavého huzdža preprošujete v opetovaru netko nové informacijské stejščo a pfuace mostčik k prebyvaniu. Cukovne bunieže 650 euro investované, spíšované od Zerska a kraja Braniborskie. Za letuše putniku a nedžiči Zorysko biskupstva pýtaja kulovské vosadže nutzlihy. Kajž ve farskim lišče kulovské vosade pisaja, maja džiči prinio do 7-letnika svojbach přenocovač. Putniku a nedžiči do Rožanta vodmieso na druhým koncu týdženia juniju. Na programe steja zromadne spievanie, modlenie a zromadne ry. Viac informáciu sú na internetovej strone Zorysko biskupstva vozevene. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a ve našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Převažne pomročeno biehu dňa môže so slunco potom dusadus raz pokazač maximálne 16 stopňu dženca zmijeme. Júce nedželu potom menem ročelu, vostač ma sucho a zmijeme tež trochu viac slunca ze 7 na 6 stopňami.
3: Dobrú jezbu do dženstnišeho rania do poudňa na púčar so ničo nestová.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri menšiny po napu 8.

0: Čist menčino po napu 8. je štú svúšak serbst, vo to sme so vode dženia na našem kanálu v Instagrame prašali a 1100 ľudí je vodmovivo, zanimale pojcu ľudí je pri tým vopkneženie reči najvážnejší kritérii, hač nechtu k serbstvu svúša. Nimale cečina je so porno tomu za vodmovu rozsudživa, zo k tomu svúšeš, když so tak čuješ. Vo to ešto meni ľudí praj, zo je serbský pokat a zo je hajenie serbských návožkov rozsudne kriteji. Hač pak so na koncu nechtu vopravdže přísvušne čuje matiš nešto z osobinskej biografiju činič. Mini Mirčin Menk.
1: Tak šelake pak, kajž sú odmove kuždeje a kuždeho na prašenie štú svuša k serbstvu, tak rozdielne sú tiež príčiny, motivácie a živienské stavizne, ktoré za vúznačom steja. Nekoci sú tým celé jednore votrostu, každý a navočarjova.
2: Ja přinúť ze sieny rýze serbské svojby a same by si to potom poprom hakec téma, ale nic téma, zo som ja na tým dvieľová, ale téma, kak ja na to vodmoviu, kde som ja započoval sa s tým rozestajíc, also kde som ja započoval vedome spoznať, zo joju také sprajené je na komunikácia me sábami a Nemcami, alebo zo sú tie rozestajené a tak nešto, a zo to by o to vojovač, to by si poja tvrdiva, také, kde je ta zmena bola od Radvoja na, do Budišina na gymnázii.
1: Za druhých by to porno tomu dový puč, tak napríklad za doktor Kordulu Ratajčaku.
3: Na spočátku by to te sásky by ništo, što ich mieše za zajšvošu činš, no? Also, môj džit by poprom za mňa tu nsáp, a čo než on je šec prajo, ja som Nemc, ja jenož sás ryču, no? To ryka, to sú svojibne stavizne za mňa byli, no? Abo je tiež přívoznístvo v Užice, ale ja jako jsem v Gesnich Kirchne Votrostva, to jsou moje svůjbne stavizny byly, to by hajtum pozadk, ale to nebije moja přítomnost, ne? To neměš ničo ze mnou činš.
1: Tola nikak je ju prašenie identity a příslušnosti tola jímavo. Je kulturnu antropologiu studovala a so bio studia a disertácie tež ze serbstvom zabírala. Je započala serbsce vuknič a je tež dále a jace kontaktu do Užice pěstovala. Přitom je ništo osobite doživiva.
3: Znano su mi ľudžo pregazo, ja sem so přísvušno začuvala, su mi hižo takrát zapšieli, no? A tež přečeljo, no? A to je ta stará strategie, so jen vir, jole ta pokaža ze sáskej svojbe. No, tun žit bier tede jo, no? A tun pravuj bier dživadželnik, no? Tak nám svuša. A to sú tiež všetčiľo byli a po njen dostane sebe darene.
0: Pre doktor Kordula Ratajčakova v rozmove s Mirčinom Vienkom. Štú svuša k serbstvu je tiež jeho zabíravo. Júce svušiče vúsledky jeho rešerše pak v našem nedženišom vúsevaniu pak dlešu variantu v audiotece ARD Sounds. Na našej stronie v internete a tiež přes našu app MDR Serbia. Časač menčinou po napu 8.

0: Polícia z G.
1: To bych jen ESC titul za.
2: To bych obolož.
1: Za my víme, jak to Jen Savičo klinčí, to bych ho zastupěrio z Izraela. Blanka, někde si ty náhodě.
2: Ve Vojerecach jsou zastupnice čtvrtkvěčo 19-letného kontrolovali, když by se svojím e-skuterom popuču a zvěstčich ho přes podra promile alkohola kriju pola něho a s tom by jezba ke konci a dokež by napíte. S obchodným sredkom popuču, dorby s dalšími konsekvencami líčič. Kins poku dojenže štvrtk popodňu knies božu s cjomi autami vodža Opela chceše nalivo zdroj odpočít, za ním jeduca šoférka VW-a borzdeše, ale dalši za ní jeduci VW Golf prasne do Pola, also toto jeno VW-a, a sunne jun dopredka, tak so so šitke ci auta v obškodžichu, jedna vosoba bu zranina na autach nasta škoda 80 euro. Štvrtk napadne policii ve veličine brakovace auto, kotre značky nebyho originálne, ale sfalšované animo to, neby auto zaujesčené, zastonice zachu značce sobu a sledža netko za vopsi džerjom. Ve susodnym Korzymie lepi policja šoféra Škodovky, 48-letne nemieše ani jezmnu dolnosť, nimo to steješe pod vlivom drogu, kľúče auta, muže na blaku z časachu, nimo to na makachu zastonice, potom ište šelake druhé drogy, veja a oči, kiš viezo tiež sobu zachu, muž dobinitko tiež se s odpovednými konsekvencami líčič.

Piše jednu cigaretu. Micho, což zpívá? A premiéru měje, že to tu titul na Europia, že tu ve Sapske v Užice a dopomnu se ještě jara dere, jak je Micho, což interpretoval tu stučku ve sportnišťach, na sportnišťach, ve stadionách a všichni jsou sobu zpívali a juskali. A kajka by se to krásná

wo so bychu sportu zu der serbskie Wužice se dojeli, to byše tla krasna atmosféra. Se do Minčinu povosim ich. Dobre ranje přije serbskie rozvoz Kristín Mušterojc. Kužde chce byť prini.

0: Finska. Nastupí ze svojne tutom titulom dženca večovala Eurovision Song Contesta Licking Haiti. Bittl Knadjovic.
1: NDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
0: Zjanom Rehorium.
2: Stara Volleyballová garda športového tovarstva Viktorie Worklec přijotuje so aktuálne za wulke finále rejneje doby 5:20-6:20. Hišče dve úspěšné hry pobrachuje tej rajariam a rajarce Marii Grundajec k titule okresného mistra. V športovni při kamienskym letanišču zetkaja so sredu 20. rožovníka 4 najlepšie volleyballové mužstva aktuálneje sezóny ze štaflou Sever a Vukot. Potom převedu cilky z Našec, Kamenca, Budešina a Worklec semifinále a končnú rúvo titul okresného mistra. Od večera 7. raje ceče mústvo Viktorie najprede přečivo hosčom z Našec. Jeli Worklečenio po finále do budu, nastupia voni od večera 10. přečivo do večeri R, MSV Budešin, OSSV Kamenc. Vinovatostne koparske R dženca a jutce. V Kulove reka dženca od popodňu cioch modrobili Kulov TSV Počnica. Hosčo z Počnice dobia ponie depkovač z obechu ve okresnej vyšeli ze vostali, hosčičelám pobrachuje depk za zvostače ve rajnej klasy. V samstvom času nastupí prvnie koparske mústvo športovej jednotky Kruščice pola načelníka v Dobruši a raje tam přečuvo mústvu športového tovarstva Našec Dobruša. Jutce nedelu raje so od 14:00. V mieste reka Budesa Budešin Germania Halberstadt v Bivej Nimsce Bíla rajne zjednočenstvo Biva Kunorsdorf rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice a v Pančicach športové tovarstvo Marina Viezda Motor Kumwout. Serbský koparský derby prvnieho koparského mústva športového tovarstva Radvor přečuvo druhému mústvu športové jednotky Kruščice zavizda sudník Sven Ludvík Jutce po poudňu cioch. V samstnom času očakuje nebelčinio rezervu z vulkých redoriec.

0: Če začmenčino do napođive Čechie, Vecečí kopaské líze, nímský je láda, já dženca tisáce přivísniků na FC Energiu Kočebus na hru. Jan Gregensburg přečivo FC Energii, když půjde za Vůžičanovo postup etáže vyše do druhé líky, z kterých jsou Kočebuženě 2014 zestupili. Tu nebo tam nebude pak stanotýž na hru FC Hanze Rostock ve Zabrücken je ládač. Cilk Hanze má minuce tež ještě šance na relegacijské místno a s tým na postup. Náš sportový reporter Jan Reho je nedávno s českým rajarijom Hanze Rostock Janom Mederom poričal a so je oprašal, hač vostanje v nový rajne dobie v Rostocku abo hač ruči so do Prahy k domorodnemu klubi Sparta Praha a to umpraješe.
1: To je dobrá otázka, na kterou rád bych odpověděl, ale bohužel zatím neznám tu odpověď.
2: Dobré prašenje, ale bohužel neznaju odmluvu. Dubíme lánač, kak so šo vůvije. Tež klub sám čaká na to, kak so sezóna skončí. Víríme ještě do toho, za postupíme. Rád bych vám dokladnějšo odmluvil, tež bych to viděl.
1: Ubíhá taky, ale momentálně rád bych vám něco řekl, ale bohužel fakt nic nevím.
0: To Jan Meder praješe profikopa FC Hanze Rostock. Veré přečivo mustvu Jan Regensburg uns aprila pak by so Jan Meder ze ve pravém koleniu bohužel křížne pas k tornu, tak zo Čecha nitko znajmenča pol leta vupadnje a s tým automatisce v Rostocku vostanje. Vosom do napoučivečich.

0: Orange Soa.
1: Magenta Marieta Kretschmaritz, sis Dubrinka.
2: Bo, genela da nato, na čoš čujek lada. Čujek lada na vonku nosč, bo pak lada na vutrobu. Tak čitame v prini knize Samuel. Sme živi od poladu, od to, štož druze vona smysla, od přivosovanja a od pokazanja. A druze zaminime runje to ze svoje hodnotu. Dež druze nas vidža, hodnoča to, štož je vidžomne. Kak skutkujeme, što možeme, kak vstupujeme. A spešne virime, to sem ja. Ale tvoja hodnota nenastane přesto, so če kužde radema. Nic přesto, so funguješ. Nic přesto, so silnje skutkuješ. Bog inaklada. Vun njelada najprede na to, štož pokazaš. Nic na tvoju fasadu. Nic na to, štož možeš tere skoč. Vun vidži tvoju utrobu. A jeho polad nie prúvace polad, kotry sa zmylkami pyta. Žaden, kotry šče přirunuje abu hodnočí. Ale polad, kišče spoznaje, kišče zmienom voa, vun vieš tu opravdže sy. A kišče runie tak chce. Snano je runie to vúžadanie, nic lie jenoj sa poladnenia druhý šivy byč, ale z Božoho vidavon.
1: Dobre, Marieta, Kretschmaritz, Dubrinka, Vinadoku a Samovitosti, Kuloske, Jevosadem.

0: 6 minčinu podživečih. Što policija zdjeli?
1: Policija zdjeli.
2: V Kinsboku dojenže štvort k popodňu knezbožu s čomi autami voda opelach cíše nalivo odpočít za nimi jedúca šoférka Borsdeše a další za nimi jedúce VW prasne do tamného. A suny on dopredka tak sa so šítke cí auta v obškodžichu jedna osoba so zraní na autách na stavecná škoda 8000 euro. Štvort k napadne policii ve velečine parkovace auto, ktorého značky nebychu originálne, ale s falšované, nimo to nebe auto zaujištěné, zastanice za huznačce sobou a sledža netko za vopsedžerium. Súsadným korzem je lepí policia šoféra Škodovky, 48-letný nemieše ani jizmnú dovolnosť, nimo to zdeješe pod vlivom drogu. Kľúča auta muži na blaku z časachu, nimo to na makachu zastanice šelaké drogy, kiež viezo tež subu zachu, muž dobí netko s odpovednými konsekvencami ličiť.

Pečmenčino do napoče sa Čechie, džen sa jucenicie nož meje metanje, ale tež mezenarodny džen muzeu. V Kočebusu môžete se na jucišim mezenarodnym dňu damotne do tamnišeho serbského muzea, napríklad Dojnč. Vedenie po trajne vústajence bude popudňu dvemaj, a to s dr. Madlenu Norbergovi, a na poštyrioch povedže zorabistka Sabina Zigova po serbským starom mieste. A tež tu v Budešine v Serbskom muzeu ešte preprošení pod heslom Se muzej s veselom odkryč. Na večer pečich poskyčuje tam vedenie pod heslom Nova doba Serbia v povojenskom času a tež v zážnej NDR. 4 menšiny do napočesa Čechie.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: To by był też taki ESC-titul, kiedyś by zawieszczy to był. Karygot a jeho czuga na pudzesacześ.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Proby za letošu staviznu vo Krabače v Kurjave samote Čornom Komcu sú sa v tutnom týdženu zahajili. Kajž zdieli jednačel Krabatov Mna Anton Fuchs, skutkuje leca 26 šlajských a 8 profiúr dživadelníku rie sobu. Najmúči je 9 a najstarší 9 a 70 let. Za letošu inscenáciu sú viacere variante evangelské vojorúské národné traste za jevišťu potrebu a spiešne voblikanie abo pše voblikanie zešič dali. Vojorúská županka Gabriela Linakua pomáha rajariam ze serbským vorekovaniom a jedžele rajných textov a za rúskomponovaných spevov do serbšiny přeložila. Mes cokone sto sobu skutkovacemi sú tiež přes 20 hodvanču, kýž vod 27. junia ve 18 predstejniach sobu skutkuja. Noa kriminálka za džiči, čipne nosy, mysteriózne roženia spiera Lubina Hajduk Velikovičovie je ľudovým nakladníctve domovina vujšva. Sto dživeča cítci stronova přijaca ilustruana knia ve krutej viazbe je votnetka mestrujim smolerec knihani napšedajn. Kaj sapske nujne pisaja votmeje so premiera prezentacije kunc meje ve sapskim gymnáziu Budešin. Strotniske zahria de startuja z doladovanjom kupanskih vodžiznu Sakske, hač do konca kupanske sezone septembru beru pravidvone probe vode mez drujim z Budesko z Piato jezora z Olbe Lisne kupele Nižese, kajšte z Bervautsko a Linjansko jezora. To je strotniske ministerstvo připovedživo. Proby přepytuja so vo sebe na kolibakterie a modre mokrice, so bychu so strachy s časom spoznali. V Sakske je 20 riečných zavierov a nedešich z vodopelnených jamu, jako kupanske vodžizne EU vupokazane. Loni miachu sakske kupanske vodžizne převažne vupirnu kvalitu vode. Při Sedlišćanskim jezoru, najväčšim v Vužijskej jezorine, ste so týdženia nuj atrakci vo teorivoj. Severný krajný je marky tak menovaného zrzavého huzdža, přeprošujete v opytovarju netko nuj informacijske stejšťo a púhac mostčik k přebyvaniu. Cokonje bunieče 650 tisac euro investované, spíšované vo zvierska a kraja Braniborskeje. Puac mostčik saha 160 metru daloko do jezora a skýči viacere přistavnišča za vodošportovcu. Nowy infodypk je jako odpočnišča myslene a informuje o staviznach bylšeje jamy a vujču přirody kuo vokuo sedlišćansko jezora. Za letuše putnikovanie dzieci z Orelsko biskopstva pytaja ve kulovskej vosadže noclihy. Kaž v farskim listče kulovskej vosade pisaja, maja dzieci prinjo do sedmoletnika svojbach přenocovač. Putnikovanie dzieci do Rožanta vodmeje so na druhým koncu týdenja v juniju. Na programe steja zromadne spievanie, modlenie a zromadne ry. Viac informáciu sú na internetovej strone z Orelsko biskopstva vozevene. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A spočatne převážne pomročeno běhu dňa môj, so potom svonco doleraz, húščišo pokazač, maximálne 16 stopňu dženca a júce potom trochu mene umročelo, vostač má sucho, při maximálne 17 stopňu a viace svonca potom júce tež vúľadame.
3: Na pučach šitko, soderie, gula, dobru jezbu do džensnišeho doputňa.
1: Serbský rozvoz.
3: Ištvan Kobila spievam.
4: Salut, ça va bien? Nutek, how you are doing? All right.

0: Stupaprobom svušak z herbstvu, to sme sobote dženia na našim kanálu v Instagrame prašeli. A 1100 ľudí je odmovivo, zanimale polcu ľudí je při tým v obkniženie ryče najvážnejší kritérii. Hač nechtu k herbstvu svuša. Nimale cečina je so porno tomu za odmovu rozsudživa, so k tomu svušeš, když so tak čuješ. Vo to išto meni ľudí praje, zo je serbský pokat a zo je hajenie serbských navožkov rozsudne kritérii. Hač pak so na koncu nechtu vopravdže přísvušne čuje, má tiež nešto z osobinskej biografii učinič. Meni znamenča tiež Mirčin Venk.
1: Tak šelake pak, kajž sú odmove kuždeje a kuždeho na prašenie, štú svuša k serbstvu, tak rozdielne sú tiež príčiny, motivácie a živienské stavizne, ktoré za vúznačom steja. Nekoci sú tým celé jednore votrostu, kajž Diana Vočarjova.
2: Ja přinul ze sieny rysy serbské svojby a same by se to potom poprom hakec téma, ale nic téma, že som ja na tým dvieľová, ale téma, kak ja na to odmluvju, kde som ja započoval, co se s tým rozestajíč, also kde som ja započoval vedome spoznať, že ju takéc prajene je na komunikácia s Serbami a Nemcami, alebo že sú tie rozestajené a tak nešto, also to by o to vojovač, to by se pojať verdiva, také, kde je ta zmena bola od Radvoja na, do Budišina na gymnázii.
1: Za druhých by to porno tomu dový puč, tak napríklad za doktor Kordulu Ratajčakov.
3: Na spočátku by to, to sásky by ništo, što ich mieše za zajšvošu činš, no? Also, môj džit by poprom za mňa tu nserp, a čo než on je šec prajo, ja som Nemc, ja jenož sás ryču, no? To rieka, to sú svojibne stavizne za mňa byli, no? Abo je tiež přívoznístvo v Užice, ale ja, jako som vegesných kirchnou otrost war, to sú moje svojibne stavizne byli, to by hajtum porzatk, ale to nebije moja přítomnosť, ne? To nemieše ničo ze mnú činš.
1: Tola nekak je ju prašenie identity a přísvušnosťe tola imavo. Je kultúrnu antropologiu studovava a so bio studia a disertácie tiež ze serbstvom zabírava. Je započala serbsce vuknič a je tiež dále a jace kontaktu do Užice pestovava. Přitým je nešto vosebite doživiva.
3: Znáno sú mne ľudžo predezo, ja som so přísvušná. Začuvala, sú mne hižo takrát zapšieli, no? A tež přečeljo, no? A to je tá stará strategia, zo jen vie, jole ta pokaža ze sáskej svojby. No, tón žit bie tede jo, no? A tón pravuj bie dživadželník, no? Tak nám svuša. A to sú tiež přečeljo byli a po njen dostane sebe darne.
0: No, to praje doktor Kordula Ratajčakova v rozmove s Mirčinom Venkom. Štú svuša k serbstvu je tiež jeho zabirava. Júce svušiče vúriesk jeho rešerše v našim nedženišim vúsevaniu a dešu reportážu potom variantové audiotice ARD Sounds na našej stronie v internete a tiež přes našu app MDR Serbia.
4: Přečel, ja si rejka, ja si doveria, ja som mrzaja. Ja.

Na paskvine horiek, če je zaso rododendron. Ach, krasne napolat, dyš tam. Vomire môžeš, ja praju raz po parku na horce chodzić, a so vobdžilič tež na vosibitem vedženju. Juc ešte to prošení nedželu, popudňu dvimaj napšikvat. A ešte tam pobyli na vedženju asi šitko rozkvast dali, potom môžete so podať na meje metania juce, šúdže, šorosť, nové viesce v okrecach, nuklice, šunovie, konecach, dobrošicach, zecach, nebečicach, dženca, v Nemcach, rôženče, krosčicach, potom tiež v otrovie a v udvorie. Nech so vám zešľahčí a nech maja dieči a modostní veľa viesela pši rejovaniu. Ubeđovanje honaču odmije so juce v Jasence. Tam bude hulkovovanje odhrania 8. pola Budarec na statoku a potom na podžesačich so spivanje započnje. Tovarstvo Cyrila Metoda preprošuje na mieski nešpo juce nedželu na večer pečich v Rožičanskej sjatnice. A když poladáme hižo na příchodu pondželu, to přednošuje člen prezidia DRK vo serbskej chorobnej soce Marii Simonovi ve vônem státnym archíve ve Drežanách večer 6. hač do napo 8. do budžem. Cibilky na česač.

Zara Engelsitz, Jinza. Se prezentuje za ním skupina Eurovision Song Contest na druhým místě dobíhýžo vůstupič a zpěvač Medla. Může tuta dvojka tyž stejovo stať, kde si snano druhé místno vůdobíče? Palci tvůčíme. Pojď, címe inčiny pojď, címe kina česanče.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Ta jedna pfuha 2000 metrov, nikto druhý zúčie šach s kompjútorom jako přečunik a zaso nikto druhý pjasčuje s druhými kúždy týdžen. Môj Franca chceme vedieť, što serbská modžina činie do šrunie na reachnie. Kotroho vie mače, što rade činiče, s čím zabývače čas, abo vukneče celý dový deň za šulu abo študi? Píseče nám šes Instagram a nezabudčte na žaden pát večer v 8. rádio zapíknuť.
0: Zadkula.
1: Nic zabudč. Počelo večer.